0: arcipov, když bude svaté, to budeš místo berení.
1: Kacu se poníře ta, to neumná tým pozí. Jež málo se na tam, tak trvojíš, že fíluješ, že svojtu. A můžem pořádným řečí, řečí o.
0: Škol jste porádala dynej, ta služba svinda žertvě a čisté vidí, že porádí svinda. Cel ce singur e Sfânt, Centru Sfinț, te odihnești deci pe tine, te rog, cel ce singur.